Na stanici Český rozhlas D-dur jsme vyslechli první a druhé dějství opery Christofa Willibalda Glucka Ifigenie na Tauridě. Tam Ifigenie působí jako kněžka v chrámu Artemidy a podle královského rozkazu musí každého příchozího cizince zabít. Shodou okolností se na místě vylodí řecký princ Pylades a Ifigenin bratr Orestes. Ifigenie bratra nepoznává, ale jako svého krajana ho chce poslat se vzkazem pro sestru Elektru. Orestes, napůl šílený z pocitu viny z vraždy matky, chce být ale raději obětován bohům, aby zachránil přítele Pylada. Když Ifigenie zvedá obětní nůž, vykřikne Orestes, že stejně kdysi zemřela i jeho sestra Ifigenie. Tím se oba poznají a obět je přerušena. Do chrámu na poslední chvíli vpadne Pylades s řeckými vojáky. Zabije skytského krále Thoanta a osvobodí oba sourozence. Na závěr se zjevuje bohyně Artemis, odpouští Orestovi a Ifigenii propouští ze služby velekněžky a posílá oba zpět domů do Řecka. Účinkují Mireille de Lynch, soprán Ifigenie, Simon Kinsight, bariton, jako její bratr Orestes, Jan Beron, tenor, řecký princ Pylades, Laura Nori, bas, Thoas, král Tauridy, Alexia Cousin, mezzosoprán Diana Artemis, Claire Delgado Bosch, soprán první kněžka, Nikki Kennedy, soprán druhá kněžka, Lorán Alvaro, bariton, skytský duchovní chrámu, Michel Norman Webb, soprán řekyně. Dále Le Musicien de Louvre a Coeur de Musicien de Louvre. Dirigent Mark Minkowski.

Et toujours les mains vertes.

0: Na stanici Český rozhlas D-dur jsme vyslechli třetí a závěrečné čtvrté dějství opery Christofa Willibalda Glucka Ifigenie na Tauridě. Libreto napsal Nicolas-François Guillard. Účinkovali Mireille Delinge, soprán Ifigenie, Simon Kinside, bariton, jako její bratr Orestes, Jan Beron, tenor, řecký princ Pylades, Laura Nori, bas, Thoas, král Tauridy, Alexia Cousin, mezzosoprán, Diana Artemis, Claire Delgado Bosch, soprán, první kněžka, Nikki Kennedy, soprán, druhá kněžka, Laurent Alvaro, bariton, skytský duchovní chrámu, Michel Norman Webb, soprán, řekyně. Dále Le Musicien de Louvre a Caire de Musicien de Louvre. Dirigent Mark Minkowski. Opery dnes vybrala a slovem provázela Jana Vašatová.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: U hudby Christofa Willibalda Glucka ještě chvíli zůstaneme. Poslechneme si výběr z jeho baletu pro orchestr s názvem Alessandro. Kompozice nese francouzské vlivy, ale pochází z doby, kdy Gluck působil ve Vídni. Ta měla také premiéru. Její podtitul je Láska Alessandra a Roxany. Jedná se o historické postavy Alexandra Makedonského a jeho manželky. Závěrečnou čakonu použil Gluck mimo jiné ve své opeře Ifigenie na Aulidě. Soubor Musica Antiqua Köln řídí Reinhard Goebel.

0: To byla hudba baletu pro orchestr s názvem Alessandro Christofa Willibalda Glucka. Soubor Musica Antiqua Köln řídil Reinhard Goebel. A tím na stanici Český rozhlas D-dur dnešní nejenom operní zastavení s Gluckovou hudbou končí. Od mikrofonu pěkný zbytek dne přeje Jana Vašatová.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Milí posluchači, omlouvám se, že jsem Daká po obtácích začal tak krutým vtipem, ale náplň dnešního pořadu je po všech stránkách tak pozitivní, že v té záplavě roztomilosti vám trocha toho násilí možná přijde vhod. Způsob, jakým naprostá většina skladatelů nahlíží na ptačí civilizaci, je do nebe zvolající. Umělci vidí v ptačím světě ráj plný cvrlikání opeřených nevinátek, vybavených křidélky, které jim dávají svobodu rozletu. Je to idealizace nejhrubšího kalibru. Na vlastní oči jsem kdysi viděl ptáka ťuhýka, jak napichuje živého brouka na kus drátu. Nebyl to vůbec idylický pohled. Příroda je krutá a ptáci na tom mají odpovídající podíl. Taková slepice je v hudebních skladbách viděna ještě docela objektivně, což potvrzuje i ukázka ze Saint-Saënsova Karnevalu zvířat, kterou jsme před chvílí slyšeli. Té se spíše týká známá a zvláště různými publicisty donekonečna omílaná otázka, co bylo dříve, zda vejce nebo slepice. V jedné televizní politické besedě tuto průpovídku použil moderátor v přítomnosti pana profesora Cyrila Hešla. A ten mu s naprostou jistotou odpověděl. První byla samozřejmě slepice, pane redaktore. Tipnul bych si, že svou jistotu pan profesor opírá o směr přenosu genetické informace, kterou slepice ukládá do svého vejce a ne naopak. Ale to už jsem se dostal hodně daleko od myšlenky, že skladatelé se ptákům za jejich inspiraci odvděčují zkreslováním jejich každodenní skutečnosti. I sám Saint-Saën, který ve svém Karnevalu zvířat tak objektivně vyobrazil slepici, se v části voliéra dopustil už zcela standardního líčení ptačího ráje. Po hudební stránce je to samozřejmě brilantní číslo s mimořádně těžkým flétnovým sólem, z něhož mají pověření flétnisté ještě menší radost než ornitologové.

Tradice líčení ptačího ráje sahá hluboko do hudební historie. Nejoblíbenějším ptačím druhem byl kdysi kanárek. Skladeb s kanárkem v titulu bylo tolik, že se z nich vyvinula vlastně samostatná hudební forma, zvaná kanário. Jedno z nejstarších pochází z pera anonyma působícího za vlády Rudolfa II.

Také Němci se zamilovali do žlutých zpěváčků v kleci. Telemann má Kanária často jako jeden z tanců ve svých orchestrálních svitách. Tady je první příklad.

co ve své době velmi populární Jindřich Ignác František Bieber. U něho by se nějaký kanárek nenašel, ale ovšem, že ano. Šťastný ptáček si prospěvuje i zde, bez ohledu na to, že je uvězněn v kleci.

Děkujeme, stačí. Přejdeme k Stehlíkovi. Jeden z koncertů pro zobcové flétny Antonia Vivaldiho má podtitul Il Gardelino a je určen pro sopraninovou zobcovou flétnu. Hráči na zobcovou flétnu nenávidí, když se jejich nástroji říká píšťalka. Ale sopraninka je tak malinká, že vypadá skutečně jako dětská hračka. Pro líčení Stehlíkova cvrlikání je samozřejmě jak stvořená. V pomalé větě Vivaldiho koncertu se ale přesvědčíme, že dokáže přednést i širší kantilénu. Všimněme si prosím, jak při opakování solista ozdobí melodii krásnými ptačími trilky a stupničkami.

Iluze o nevinné ptačí idyle přežívala i v klasicismu. Haydn zasáhl do hudební ornitologie svými dvěma kvartety, Skřivánčím a Ptačím. Je však třeba upozornit, že podtituly ke kvartetům nevymýšlel sám Haydn, ale publikum, doboví hudební publicisté a hlavně vydavatelé, kteří chtěli programním názvem zvýšit prodejnost titulu. U Skřivánčího kvartetu bohužel neuvedli, který z 89 druhů čeledi skřivanovitých je v Haydnově hudbě zobrazen.

Většina ptáků fascinuje skladatele svým zpěvem. Jeden ptačí druh se však naopak stal inspiračním zdrojem proto, že krade. Je to příjemný náznak objektivity ve zidealizovaném prostředí hudební ptačí říše. Záliba straky obecné v lesklých předmětech není pouhou legendou. V naší rodině se skutečně traduje historka o prababiččině náušnici nalezené ve stračím hnízdě. Rossiniho opera Straka zlodějka se moc nehraje, za to předehra se uhnízdila na světových pódiích natrvalo.

O ptačích motivech v hudbě by se dal natočit celý ročník Dakáp, ale časem bychom asi narazili na výrazové meze. Byla by to přehlídka flétnových sól, koloraturních árií, trilků, mordentů a kukaččích malých tercí. Dnes bych dal raději přednost dvěma dílům, která jsou v tomto oboru výjimečná. Tím prvním bude opera Waltra Braunfelse Ptáci. Braunfels byl v nacistickém Německu zakázaný autor a jeho hudba byla považována za zvrhlou. Opera je proto plná symbolů a jinotajů, všude tam, kde jednotliví ptáci po vzoru bajek jednají jako lidé a parodují jejich dobré i špatné vlastnosti. Pustíme si začátek opery, z jehož stemnělé atmosféry ucítíme, že o idylu tu asi nepůjde. Braunfels tu po dlouhou dobu vystačí s jedním motivem, který začíná nevídaným skokem v rozsahu malé nóny. Dílo je obsahově opravdu výjimečné. Ptačí svět neidealizuje, naopak ukazuje ho horší, než je, protože ho přibližuje světu lidskému.

Poslední dnešní ukázkou bude skladba výjimečná tím, že ji napsal odborník. Olivier Messiaen byl velký znalec ptáků, ornitologie byla jeho celoživotní zálibou. Partitura Messiaenových exotických ptáků obsahuje kromě not a notových značek také poznámky, které určují, který druh ptáka v hudbě právě zpívá. Messiaen je přesně odposlechl, motivy zapsal do not a sestavil z nich úchvatnou skladbu pro klavír a komorní soubor. Dílo zní i po mnoha desítkách let velmi moderně a přitom je pro posluchače srozumitelné. A vlastně nejen pro posluchače. Messiaen tu užil ptačích motivů tak přesně, že jeho hudbě zřejmě rozumí i ptactvo samo. Svatý František z Assisi ptáčkům kázal. Jestli nerozuměli jemu, tak Messiaenovi určitě.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Johann Josef Fuchs, Victime Paschali Laudes, velikonoční sekvence pro sóla, sbor a orchestr. Zpívá a hraje vokál ansámbl a orchestr Wiener Akademie, řídí Martin Haselböck.

Ekloga to je původně literární termín, kterým byly označovány kratší básně s venkovskými nebo pastýřskými náměty. Na počátku 19. století eklogu přinesl český hudební skladatel a klavírní pedagog Václav Jan Tomášek také do hudby. A to jako technicky nenáročnou, krátkou klavírní skladbu pastorálního charakteru se symetrickou formou A, B, A. Třeba takto. Tomáškovu eklogu E-moll hraje Milan Langer.

Balet Apalačské jaro Aarona Copelanda oslavuje venkovský život amerických přistěhovalců s jejich křesťanskou etikou a vztahem k přírodě. Aaron Copland, Apalačské jaro, St. Paul Chamber Orchestra.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Josef Haydn a slavná čtvrtá část finální ze symfonie číslo 45 Fismol na odchodnou. Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

Dvořáková opera Jakobín vznikala na jeho poměry velmi dlouho. Od první črty k celku to bylo 6 let a několik let po premiéře Dvořák dílo, na němž mu velmi záleželo, ještě přepracoval. Děj nás vede na český venkov konce 18. století v době vrcholící revoluce ve Francii. Z ní se po letech domů vracejí Bohuš a jeho žena Julie. Právě jejich árie z druhého dějství krásně ukazuje, jak úzce Dvořák vnímal a propojil představu české vlasti a české hudby. V duetu My cizinou jsme bloudili se totiž Bohuš a Julie vyznávají z lásky k zemi i k české hudbě a tyto pojmy jim vlastně splývají v jedno. Zaspívají nám Václav Zítek a Marcela Machotková. Státní filharmonii Brno vede František Jílek.

Concerto grosso je barokní forma, v níž skupina solistů vede hudební dialog s orchestrem. Ke vzniku formy zjevně vedly praktické důvody. Schopnější instrumentalisté se vyčlenili do menší skupiny sedící před orchestrem a byli pověřováni virtuóznějšími úkoly než řadoví hráči. Ve skladbě se tak slyšitelně střídají složitější a jednodušší hudební úseky. Antonio Vivaldi psal hlavně koncerty pro jeden solující nástroj a orchestr, ale má i koncerta grossa, kde soluje skupina nástrojů, v našem případě dvoje housle a violončelo. Antonio Vivaldi a jeho třívěté koncerto grosso d-moll hraje soubor Barocco sempre giovane.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Rodina skladatele Felixe Mendelssohna Bartholdyho byla židovská, ovšem konvertovala ke křesťanství. Ostatně proto si Felixův otec k původnímu příjmení Mendelssohn přidal ono Bartholdy. Felix zkomponoval množství sakrálních skladeb, motet, hymnů a podobně. A teprve v 21 letech i půvabné moteto Laudate Pueri pro ženský, respektive chlapecký sbor a varhany. Textem je biblický žalm 113. Chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina, jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i na věky. Toto nám teď zaspívá Kýnův dětský sbor, který vede Jiří Chvála, a na varhany zahraje Jan Kalfus.

Wolfgang Amadeus Mozart, první věta ze symfonie číslo 40 G-moll, Kechlův seznam 550. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Johann Sebastian Bach, koncerto z kantáty Tritt auf die Glaubensbahn. Hraje Akademia Byzantína, řídí Ottavio Dantone.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: A teď potěšíme milovníky lesklých žesťových nástrojů a jejich jasného čistého tónu, pokud je tedy nástroj v rukách mistra, což bude náš případ. Světově proslulý švédský trumpetista Håkan Hardenberger hraje jeden z nejoblíbenějších koncertů pro trubku všech dob, jak mezi trumpetisty, tak mezi posluchači. Toto je volná věta koncertu S-dur Josefa Haydna a s Håkanem Hardenbergerem Akademie svatého Martina v Polích a Sir Neville Merriner.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Podstatnou část svého života prožil blámský skladatel Philippe de Monté ve službách císaře Maximiliána II. Ve Vídni a také u nás v Praze. Byl to ve své době nesmírně slavný skladatel a jeden z nejplodnějších skladatelů 16. století. Ve 34 knihách vyšlo asi 1100 jeho madrigalů. A i když je jeho sakrální hudba v menšině, přesto je impresivní. Asi 40 mší, 250 motet, 140 duchovních madrigalů. I my si nyní vybereme z Montého duchovních děl. Vokální ansámbl Cinquecento zaspívá mariánský chvalospěv Magnifikát. Má duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Prosím, vstupte teď s námi na dvůr anglického krále Jiřího II. Jehož mimořádné přízni se těšil německý, posléze anglický skladatel Georg Friedrich Händel. Aby ne svými uchvatnými díly doprovázel leckterou slavnostní příležitost na Jiřího dvoře. Od korunovace, přes hudbu do chrámu, nebo třeba do zahrad. A propo, tam, přesně řečeno v londýnském Green Parku, se také v roce 1749 poprvé dávala slavná hudba ke královskému ohňostroji. Ohňostroj nemáme, hudbu ano. Půvabná, volnější třetí část, Akademie staré hudby, Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Astor Piazzolla, Liber Tango. Hraje ansámbl Martinů.

Ať žije král, vive le roi, ozve se za chvíli, tedy nikoli zpěvem, ale stejnojmenou drobnou instrumentální skladbičkou renesančního skladatele Josquena de Pré. Nejprve zvonky, pak totéž téma v dechových nástrojích, které se ještě několikrát objeví, i když zabalené ve veselých fanfárách. Josquenovu skladbu Vive le roi hraje katalánský Esperion 21 Jordiho Savala.

Když v roce 1901 zemřel Giuseppe Verdi, zúčastnilo se jeho pohřbu 200 tisíc lidí. 900 hlavý sbor zařízení legendárního Artura Toscaniniho zaspíval Va pensiero sulle ali dorate, leť myšlenko na zlatých křídlech. Nejen přeslavný sbor židů z opery Nabucco, ale také jakýsi nepsaný hymnus osvobozené a sjednocené Itálie, již Verdi tolik podporoval. I my si tou slavnou melodií připomeneme Verdiho operu, o níž později prohlašoval, že teprve jí, Nabukem, začala jeho umělecká dráha. Zpracování starozákonního příběhu o babylonském králi Nabuchodonozorovi a židech v babylonském zajetí totiž 29-letého Verdiho přes noc proslavilo. Tak tady je onen zpěv Va pensiero, sbor a orchestr vídeňské státní opery Lamberto Gardelli.

Fantazie je hudební skladba, která není postavena na žádné standardizované formě. Skladatel řadí volně za sebe myšlenky, rozvíjí je, ale obvykle se k nim nevrací. Fantazie má blízko k zapsané improvizaci. Henry Purcell fantazie pro 5 smyčcových nástrojů. Hrají členové Orchestra of the 18th Century, řídí Franz Brüchen.

A teď si poslechneme dvě Smetanově revoluční skladby. Pochod pražské studentské legie cituje píseň Gaudamus igitur a pochod revoluční gardy přímo vyzývá k boji na barikádách roku 1848. Sám Smetana na nich statečně bojoval. Hraje Jitka Čechová.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie z opery Kouzelná flétna. Zpívá Patricie Janečková, jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

Luis Spohr, Vzpomínka na Mariánské lázně, valčík pro 11 nástrojů. Hrají členové Akademie svatého Martina v Polích.

Mše, moteta, duchovní dramata, vánoční oratorium, tedeum a další církevní díla, to je těžiště tvorby francouzského barokního skladatele Marka Antoana Charpentiera, aniž bychom mu upírali výtečnou hudbu třeba k Molièrovým divadelním hrám nebo opery. Charpentierův jedinečný styl byl ve své době označován za příliš italský. Na rozdíl od svého současníka Lilyho, Itala, který se stal stělesněním francouzské hudby, Charpentier byl Francouz, který šel hudbu studovat do Itálie. Možná se Charpentier nechtěl zaplétat s královským dvorem. Možná se jeho talentu Lily či jiní ve Versailles obávali. Jisté je, že na dvoře Ludvíka XIV. Nepůsobil. Stejně jisté je, že v duchovní hudbě té doby ho málo kdo předstihl. A také dnešní doba Charpentiera začíná plně docenovat. Toto je v jeho tónech Magnifikát, Marín chvalospěv, Velebí má duše hospodina. Nahrávka souboru Le Concert Spirituel a Hervého Niketa.

Půvabný valčík cis-moll Friderika Chopina s proslulou prstovou pasáží ve střední části nám teď zahraje, a to prosím na fortepiano z roku 1836, tedy přímo z Chopinovy doby, nizozemský interpret Arthur Schoenderwerth.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Ve šťastných letech prvních úspěchů na koncertních pódiích z Antonína Dvořáka doslova vytryskla přepůvabná serenáda E-dur pro smyčcové nástroje. Pětivětou skladbu, plnou jeho duchaplných hudebních nápadů, už tehdy dosvědčujících jeho mimořádnou hudební invenci, složil během dvou jarních týdnů roku 1875. Populární a posluchačsky vyhledávanou je dodnes. Její první věta tedy jistě potěší i vás. Pražskou komorní filharmonii vede Jiří Bělohlávek.

Pod Blaníkem se narodil Jan Dismas Zelenka, kterému se právem říká český Bach. V umění vrcholné polyfonie se k Bachovi ze všech barokních skladatelů přiblížil nejvíce právě Zelenka. Takové fugy jako on nepsal ani Händel, ani Vivaldi, vlastně ani Bach ne. Také byl posedlý střídáním mol a dur a jeho komorní hudba je extrémně virtuózní. Většina jeho velkolepých děl, hlavně mešních, vznikla v Drážďanech a bohužel také zanikla, když partitury shořely na konci druhé světové války při americkém náletu.

teď si od našeho barokního mistra Jana Dismase Zelenky poslechneme žalm Da pacem Domine. Ensemble Inegal řídí Adam Viktora.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Béla Bartók, koncert pro orchestr a jeho čtvrtá věta Intermezzo Interrotto. Českou filharmonii řídí Karel Ančerl.

Sergej Rachmaninov, symfonie číslo 2, E-moll, opus 27, druhá věta. BBC Scottish Symphony Orchestra řídí Thomas Dosgaard.

Chacona a passacaglia jsou polyfonní hudební formy postavené na stále se opakující basové figuře. V basové lince se donekonečna opakuje stejný motiv, ostatní hlasy jsou svobodné, ale musí respektovat rotující basovou figuru. Forma se často vyskytuje ve varhanní hudbě, kde se o bas starají varhaníkovi nohy. Claudio Monteverdi a jeho madrigal ve formě passacaglie Cefiro Torna. Zpívá Magdalena Kožená, Anna Procházka a soubor La Cetra Basel.

Irský romantický skladatel John Field je považován za otce nového klavírního žánru nocturna. Komponoval je dokonce ještě před Chopinem. Jsou jich necelé 20 a toto je Fieldovo nocturno číslo 1 z roku 1812. Hraje výtečná americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Ludwig van Beethoven, Egmont, předehra k tragédii Johanna Wolfganga von Goethe, opus 84. Gewandhausorchester Leipzig řídí Kurt Mazur.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: A nyní hudba sakrální nebo duchovní, chcete-li, moteto pro smíšený sbor a kapela bez doprovodu, které zhudebňuje slova Tu es Petrus. Pronesl je Kristus k svatému Petrovi. Ty jsi Petr, to je skála, a na té skále já zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Tak se stal apoštol Petr prvním papežem. A takto ta Kristova slova úchvatně svým ryzím, polyfoním, kontrapunktickým uměním zhudebnil italský mistr 16. století Giovanni Pierluigi da Palestrina. Zpívá sbor Westminsterské katedrály, který vede Simon Preston.

Na to, jak slavný a hojně uváděný a natáčený je koncert pro dvě trubky C-dur od benátského barokního mistra Antonia Vivaldiho, je s podivem, že o tom díle víme tak málo. Neznáme datum kompozice, ani prvního provedení, ani okolnosti vzniku. Můžeme se jen dohadovat, zdali to byl jeden z koncertů, které si od Vivaldiho každý měsíc objednávali benáčtí místodržitelé, nebo to bylo dílo pro dívky ze sirotčince Ospedale della Pietà. V každém případě efektní, jiskrný koncert je ozdobou každého koncertního programu. Finální větu teď hrají britští interpreti, trumpetisté Crispian Steele Perkins a Michael Meeks, na čembalo hraje a City of London Symphonia vede Nicholas Kremer.

Robert Schumann píseň dlouho nepovažoval za zajímavý hudební obor, ale když se pak dal do psaní písní, vychrlil jich za rok 150. A svůj asi nejslavnější písňový cyklus Láska básníkova za pouhých 9 dní. Zhudebnil v něm verše geniálního Heinricha Heineho a zpěvní hlas zcela zrovnoprávnil s klavírem, který už není jen pouhým doprovodem. Vše slouží k vykreslení stavu duše, pocitů lásky, touhy i zklamání. To je romantismus v krystalické podobě. Z cyklu Dichter Liebe zazní píseň Die Rose, Die Lilie, Die Taube, Die Sonne. Růže, lilie, holubice, slunce. Zpívá slavný finský baritonista Jorma Hininen, na klavír hraje finsko-německý pianista Ralf Gotoni.

0: Tokáta je skladba demonstrující hráčskou virtuozitu a možnosti nástroje, nejčastěji klávesového. Obvykle v ní slyšíme rychlé pasáže přes celý rozsah klaviatury, rychle repetované tóny, akordické rozklady přes několik oktáv a podobně.
1: Francouzský skladatel Charles Maria Vidor, současník našeho Dvořáka, kterého ovšem přežil o 30 let, byl považován za jednoho z nejlepších varhaníků své doby. I z jeho skladatelského odkazu jsou dodnes nejuváděnější jeho skvostné varhaní symfonie. Napsal jich 10 a nejslavnější je ta číslo 5, protože obsahuje veleslavnou tokátu, uváděnou často samostatně jako Vidorova tokáta. 6minutová kompozice, rychlé arpeggio ve staccatu, doprovázené synkopovanými akordy a sestupným basem, vychází ze slavnostních vánočních, respektive svatebních hudeb. Však také takový seznam královských rodin z Dánska nebo Británie, při jejich svatbách se hrála tato Vidorova tokáta, je pěkně dlouhý. Zněla i na svatbě následníka britského trůnu, prince Williama s Kate Middletonovou. A nám ji teď zahraje renomovaný britský varhaník, ostatně držitel řádu britského impéria, Peter Hereford.

Jedním z nejpopulárnějších smyčcových kvartetů Josefa Haydna je číslo 5 z opusu 64. Je v tónině D-dur a nese název Skřivánčí. Housle zde hrají ve vysoké poloze, která prý byla doménou houslisty Josefa Tosta v Haydnově orchestru na dvoře v Esterháze. Už vstupní téma housliček jakoby připomínalo ptačí zpěv. Poslechněme si z nahrávky Stamicova kvarteta.

Do roku 1875 žil Gustav Mahler v Jihlavě. O 5 let později nastoupil svou dirigentskou dráhu, která ho vedla z Lublaně přes Olomouc do Prahy a do Lipska a do Budapešti, Hamburku, aby nakonec získal post z nejprestižnějších ve Vídni jako umělecký ředitel Vídeňské státní opery a šéf dirigent vídeňských filharmoniků. Ale my se s druhou symfonií Gustava Mahlera v tónině C-moll vrátíme do lipského, respektive budapeštského období, do konce 80. a začátku 90. let 19. století, kdy vznikala pětivětá kompozice pro soprán, alt, sbor a velký orchestr. Symfonie později nazvaná Skříšení. Sám Mahler byl prý k napsání inspirován, když na pohřbu svého přítele Hanse von Billova slyšel z kůru zpívat jakoby andělský sbor. Druhá věta symfonie je klidný a půvabný Ländler, německý tanec v třídobém metru, a do Mahlerovy druhé symfonie nám s ním dají nahlédnout Bostonský symfonický orchestr a dirigent Seiji Ozawa.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítejte při poslechu stanice D-dur. Vaším průvodcem ve světě klasické hudby po následující 4 hodiny bude Krištof Spirit. Pro dnešní vysílání jsem vybral díla například Georga Filipa Telemana, Wolfganga Amadea Mozarta, Hectora Berlioze, Alberta Russela, Johanna Sebastiana Bacha, Oskara Nedbala, Michaela Haydna nebo Johannesa Brahmse. Nejprve míříme do gigantického skladatelského odkazu Georga Filipa Telemana. Nalezneme v něm minimálně 135 overtyr, tedy instrumentálních svit pro nejrůznější obsazení. Dnes uslyšíme svitu pro dva lovecké rohy, dva hoboje, smyčce a basso continuo F-dur. Hraje soubor Neue Dieseldorfer Hofmusik.

Svitu pro dva lovecké rohy, dva hoboje, smyčce a basokontinuo F-dur Georga Filipa Telemana dohrál soubor Neue Düsseldorfer Hofmusik. Za další hudbou se vydáváme do Vídně, kde v dubnu roku 1884 zkomponoval Wolfgang Amadeus Mozart už svůj 17. klavírní koncert. Je v tónině G-dur a zahrají nám ho Olga Paščenko na kladívkový klavír a soubor Il Gardelino.

Koncert pro klavír a orchestr číslo 17 G-dur Wolfganga Amadea Mozarta dohráli Olga Paščenko na kladívkový klavír a soubor Il Gardelino. A přesouváme se do Francie poloviny 19. století. Tristia je název pro cyklus tří kratších skladeb pro sbor a orchestr Hectora Berlioze. Každá z částí vznikla v jiné době, ale vyšly tiskem souhrně pod opusovým číslem 18 v roce 1852. Clevelandský symfonický sbor a Clevelandský symfonický orchestr řídí Pierre Boulez.

Náboženská meditace, Ofélii na smrt a Smuteční pochod pro závěrečnou scénu Hamleta. To byly tři skladby pro sbor a orchestr s jednotným názvem Tristia Hectora Berlioze. Clevelandský symfonický sbor a Clevelandský symfonický orchestr řídil Pierre Boulez. Ve Francii ještě setrváme, v čase se ale posuneme až do 30. let 20. století. Albert Roussel si v mládí prošel impresionistickým obdobím, ale jeho pozdější skladby jsou spíše neoklasicistní. Jako následující smyčcový kvartet D-dur z roku 1932. Hraje Schönbergovo kvarteto.

Schönbergovo kvarteto dohrálo smyčcový kvartet D-dur z roku 1932 Alberta Russela. A vracíme se do pozdního baroka v Německu. Overtyry, tedy orchestrální svity, zkomponoval Johann Sebastian Bach jen 4. Pocházejí z Bachova působení v Lipsku, ale větší část hudby převzal ze svých starších děl. Budeme poslouchat svitu číslo 4 D-dur. Hraje skotský soubor Dunedin Consort. Řídí John Butt.

0: Overtyru, neboli orchestrální svitu číslo 4 D-dur Johanna Sebastiana Bacha, dohrál skotský soubor Dunedin Consort. Řídil John Butt.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Stále je s vámi, milí přátelé, stanice D-dur a jejím vysíláním vás provází Krištof Spirit. Přesouváme se teď do Švédska první poloviny 19. století za skladatelem, ale také ortopedem a majitelem sklárny Francem Berwaldem. Kvartet pro klarinet, fagot, lesní roh a klavír S-dur je dílem z mládí. V době kompozice mu bylo 23 let.

Poslouchali jsme kvartet pro klarinet, fagot, lesní roh a klavír S-dur švédského skladatele France Berwalda. Hráli Eva Knardal a členové Gothenburského dechového kvinteta. Na skladatelský odkaz českého skladatele, violisty a dirigenta Oskara Nedbala se dost často zapomíná. Výjimku představuje pouze opereta Polská krev, ale jinak jeho dílo zaznívá sporadicky. Je autorem mimo jiné 5 baletů. Svitu z posledního z nich, z baletu Andersen, nám zahraje plzeňský rozhlasový orchestr. Řídí Karel Nosek.

Svitu z baletu Andersen Oskara Nedbala dohrál plzeňský rozhlasový orchestr. Řídil Karel Nosek. Za další hudbou na stanici D-dur míříme do Salzburku, a to za Michaelem Haydnem, který zde mnoho let působil jako kapelník arcibiskupské kapely, později se ještě stal varhníkem v kostele svatého Petra, kláštera Dominikánu. Uslyšíme symfonii číslo 19 D-dur. Hraje Německá komorní akademie města Neuss nad Rýnem. Řídí Frank Behrmann.

0: Symfonii číslo 19 D-dur Michaela Haydna dohrála Německá komorní akademie města Neuss nad Rýnem. Řídil Frank Bermann.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A v Salzburku ještě setrváme. Musíme se ale posunout v čase zpět přibližně o 90 let. Na konci 17. století v Salzburku ve službách arcibiskupa působil také houslový virtuos a skladatel, původem český rodák, Heinrich Ignác Franz Bieber. Soubor Romaneska ve složení Andrew Menz, housle, Nigel North, teorba a John Toll, varhaní pozitiv, zahraje Bieberovou sonátu pro housle a basokontinuo číslo 6, C-moll.

Soubor Romaneska ve složení Andrew Mance, housle, Nigel North, teorba a John Toll, varhaní, pozitiv, dohrál sonátu pro housle a basso continuo číslo 6 C moll Heinricha Ignáce France Biebera. Závěr tohoto vysílacího bloku stanice D-dur bude patřit hudbě Johannesa Brahmse. Obě jeho orchestrální serenády jsou jakousi zkouškou, chcete-li přípravou ke kompozici symfonií. Serenádu číslo 2 A-dur zahraje velký symfonický orchestr berlínského rozhlasu. Řídí Heinz Rögner.

Serenádu číslo 2 A-dur, opus 16, Johannesa Brahmse, dohrál velký symfonický orchestr Berlínského rozhlasu. Řídil Heinz Rögner. A tím jsme uzavřeli tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a od mikrofonu se loučí Krištof Spirit.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu stanice D-dur. Moje jméno je Krištof Spirit a budu vaším průvodcem ve světě klasické hudby v následujících 4 hodinách. Dnes vybírám díla Wolfganga Amadea Mozarta, Roberta Schumana, Karla Filipa Emanuela Bacha, Richarda Strause, Felixe Mendelsona Bartoldiho, Francesca Geminianiho, Ference Lista nebo Gabriela Forého. V úvodu budeme poslouchat hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Na konci roku 1771, těsně po svých 16. narozeninách, se vrátil Mozart z italského turné a zkomponoval záhy 3 divertimenta pro smyčcové nástroje. Možná právě název divertimento předurčil, že se dodnes tato díla nehrají v kvartetní, ale v orchestrální podobě. Divertimento D-dur nám zahraje Freiburský barokní orchestr, řídí Petra Müllejanz.

Doznělo divertimento pro smyčcové nástroje D-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Freiburský barokní orchestr řídila Petra Millejans. Od dob kanadského pianisty Glena Goulda se neobjevil klavírista, který by se zaměřil na interpretaci Bacha na moderní koncertní křídlo takovou měrou, jako jeho krajanka Angela Hewitt. Ta je momentálně skutečným ambasadorem hry Bacha na moderní klavír. Nevěnuje se pochopitelně jen Bachovi, ale i dalším autorům. Pravidelně interpretuje hudbu Mozarta, Beethovena nebo Roberta Schumana. A právě v jejím podání teď zazní sonáta číslo 2 G-moll Roberta Schumana.

0: To byla sonáta pro klavír číslo 2 G-moll Roberta Schumanna v podání kanadské klavíristky Angely Hewitt.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve skladatelském odkazu Karla Filipa Emanuela Bacha nalezneme dva hobojové koncerty. Oba z roku 1765. Je pravděpodobné, že byly původně zamýšleny jako čembalové koncerty, ale právě v roce 1765 už hotovou hudbu upravil proslavného německého hobojistu Johanna Christiana Fischera. Koncert v tónině S-dur zahrají Xenia Leffler a Akademie staré hudby Berlín.

Hoboistka Xenia Leffler a Akademie staré hudby Berlín dohráli koncert pro hoboj, smyčce a basso continuo S-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Řídil Georg Kalweit. V roce 1924, při příležitosti oslavy 60. narozenin Richarda Strause, požádal sbormistr vídeňské Schubertovy společnosti oslavence o nové dílo pro jejich mužský sbor. Strauss vyhověl a vzniklo čtyřvěté dílo pro mužský sbor s doprovodem orchestru s názvem Die Tageszeiten, tedy Denní doby. Verše pocházejí ze sbírky Písně tuláků, tehdy populárního romantického básníka Josefa Eichendorfa.

0: Poslouchali jsme Denní doby, cyklus písní pro mužský sbor a orchestr Richarda Strause. Zpíval berlínský sbor Ernsta Zenfa, hrála Drážďanská filharmonie, řídil Michel Plasson.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Podobně jako Wolfgang Amadeus Mozart byl i Felix Mendelssohn Bartholdy zázračným dítětem. Uslyšíme jeho vůbec první tiskem vydané dílo, klavírní kvartet číslo 1 C mol, opus 1. Zkomponoval ho ve svých 13 letech. Hraje Bartholdy Piano Quartet.

Bartoldy pěnou kvartet dohrál klavírní kvartet číslo 1 G-moll Felixe Mendelssohna Bartoldyho. Stále je s vámi, milí přátelé, stanice D-dur. Jejím vysíláním vás provází Krištof Spirit. V čase se teď posouváme hluboko do minulosti, na samý začátek 17. století. Čeká nás hudba Giacoma Carissimiho, kapelníka chrámu svatého Apolináře v Římě. 6 motet pro 3 hlasy a basso continuo uslyšíme v podání souboru Consortium Carissimi, který řídí Vittorio Zanon.

0: Šest motet pro tři hlasy a basso continuo Giacomo Carissimiho dozněly v podání souboru Consortium Carissimi, který řídil Vittorio Zanon.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Z Itálie pocházel i následující autor Francesco Geminiani, který ale svoji rodnou zemi opustil, neboť působil v Londýně, kde se mimo jiné přátelil s Georgem Friedrichem Händlem. Z jeho díla uslyšíme Concerto Grosso B-dur, opus 7, číslo 6. Hraje Concerto Köln.

Concerto Grosso B-dur, opus 7 číslo 6, Francesca Geminianiho, dohrál německý soubor Concerto Köln. A vracíme se do období romantismu. Ferenc Liszt je považován za tvůrce formy symfonické básně. Všech 13 symfonických básní vzniklo během jeho kapelnického působení ve Výmaru. Čeká nás v pořadí 6. báseň s názvem Mazepa, podle stejnojmenné básně Viktora Iga. Symfonický orchestr Lipského rozhlasu řídí Kurt Mazur.

0: Symfonickou báseň Mazepa Ference Lista dohrál Symfonický orchestr Lipského rozhlasu. Řídil Kurt Mazur.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Patrně nejslavnějším dílem francouzského romantika Gabriela Forého je jeho Requiem. Dílo se vyznačuje jemností a smířlivostí. Skladatel zde zcela vynechal dramatickou sekvenci Dies Irae. Sóla zpívají Catherine Bott, soprán, a Gilles Cachemey, bariton. Dále zpívají Monteverdiho sbor a chlapecký sbor katedrály Salisbury. Hraje orchestr revoluční a romantický. Řídí John Elliot Gardiner.

Poslouchali jsme Requiem Gabriela Forého. Sola zpívali Catherine Bott a Gilles Cachemay. Dále zpívali Monteverdiho sbor a chlapecký sbor katedrály Salisbury. Hrál orchestr revoluční a romantický. Řídil John Elliot Gardiner. Na závěr tohoto vysílacího bloku ještě přidávám hudbu Johanna Sebastiana Bacha. Uslyšíme triovou sonátu pro flétnu, housle a basso continuo C-moll. Hrát budou Mark Antaj na flétnu, Manfredo Kremer na housle, Jordi Savaj na violu da gamba a Pierre Antaj na čembalo.

Triovou sonátu C-moll Johanna Sebastiana Bacha dohráli Marc Antaï na flétnu, Manfredo Kremer na housle, Jordi Savai na violu da gamba a Pierre Antaï na čembalo. A tím uzavíráme tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a uváděl Krištof Spirit.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Georg Friedrich Händel, Concerto Grosso B-dur, opus 3 číslo 1, první věta, The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Své lyrické klavírní kusy psal německý romantik Felix Mendelssohn Bartholdy v průběhu 16 let a naplnil jimi 8 sešitů po 6 písních beze slov. Nesmírně populární byly písně beze slov hlavně v Anglii, kde mu zajistili slávu a nesmrtelnost už za jeho života. Legendární německý klavírista Walter Giese King pro nás teď otevře sešit 4. a zahraje píseň beze slov Es-dur.

Norský komorní orchestr nám zahraje jednu z variací na téma Franka Bridge, jejíž autorem je Bridgeův oddaný žák a obdivovatel, později sám jeden z nejoceňovanějších anglických skladatelů 20. století Benjamin Britten. Variace na téma, které si vypůjčil z Bridgeova smyčcového kvartetu, nejsou jen hudebními obměnami tématu, ale zároveň popisují charakteristické rysy Bridgeovy osobnosti. Jeho energii, vitalitu, nadšení, schopnosti a tak dále. Jak 24-letý Britten, tak jeho učitel Bridge byli přítomni zkouškám na premiéru, která se uskutečnila na festivalu v Salzburku v roce 1937 a zajistila Brittenovi první velký mezinárodní úspěch. Z variací na téma Franka Bridge teď vybíráme romanci, která je dle Britna odrazem Bridgeova šarmu.

přeslavnou serenádu číslo 13 pro smyčcové kvarteto a kontrabas G-dur Wolfganga Amadea Mozarta známe především jako malou noční hudbu. Však také Mozart si o ní do náčrtníku učinil takovou poznámku Eine kleine Nachtmusik. Nevíme přesně, pro jaký účel byla v době komponování Dona Giovanniho složena. Víme, že ji Mozartova vdova prodala 8 let po Mozartově smrti. A kdyby jen trochu tušila, jak slavnou se tato drobnička stane, jistě by požadovala úplně jinou sumu. Čtvrtá věta serenády G-dur, malé noční hudby a virtuozity Praga.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Bedřich Smetana.

A árie Libuše z prvního dějství opery Libuše. Zpívá Gabriela Beňačková, sbor a orchestr Národního divadla v Praze, řídí Zdeněk Košler.

Georg Friedrich Händel a jeho třívěté koncerto Grosso opus 3 číslo 2 hraje soubor Akademie für Alte Musik Berlin.

Dmitrij Šostakovič, valčík z hudby k filmu Sofia Petrovskaja, opus 132 Šostakovičův. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Ricardo Chailly.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Robert Schumann, Snění, číslo 7 z klavírního cyklu Dětské scény, opus 15, hraje Josef Hála.

Akcent znamená důraz. Nota označená akcentem, tedy takovou malou šipečkou, se hraje silněji než jiné. Pomocí akcentů může skladatel ovlivnit rytmus skladby i její vyznění. Je to jako v češtině. Řeknu-li Karel ukradl knihu, sděluji něco jiného, než když řeknu Karel ukradl knihu, nebo Karel ukradl knihu. Rozmístěním hudebních akcentů může autor posunout výraz melodie nebo na chvíli promění třeba pocit třídobého rytmu na dvoudobí. Ludwig van Beethoven Leonora, koncertní předehra číslo 3, opus 72b, Gewandhaus Orchester Leipzig, řídí Kurt Mazur.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Angličan Jeremiah Clarke byl v 19. a po celou půlku 20. století neprávem ochuzen o autorství dvou přeslavných kusů. Jeho Trumpet Voluntary a Trumpet Tune, které zní na leckteré svatbě, včetně těch královských v Británii, byly kvůli jednomu omylu připisovány Clarkovu současníkovi Henrymu Purcellovi. Byl to ale tento varhaník Winchesterské katedrály a posléze Regenschory svatopavelské katedrály v Londýně, který zkomponoval řadu děl a mezi nimi ony trubkové klenoty. My si vybereme část svity pro trubku a orchestr od Jeremiah Clarka, Pochod a menuet, ve skostném podání Johna Wallise, jeho souboru The Wallis Collection a anglického smyčcového orchestru.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. V roce 1790 bylo Josefu Haydnovi 58 let a už 30 let byl dvorním esterházyovským hudebníkem. V tom roce ale přichází zlom. Jeho mecenáš umírá a Haydn přijímá pozvání do Londýna. A v době tohoto velkého životního zvratu komponuje opus 64, šestici smyčcových kvartetů. Zatímco první čtyři komponoval ještě na dvoře v Esterháze, čísla 5 a 6 už v Londýně. A my si teď z té londýnské etapy z pátého kvartetu D-dur, takzvaného skřivánčího, vzhledem k pasážím ve vysokých polohách prvních houslí, jakoby ptačímu zpěvu, vybereme velmi rychlou a pulzující, brilantní čtvrtou větu v interpretaci Stamicova kvarteta.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. A nyní opět dotek staré hudby, jejímž autorem je vlámský mistr první půle 16. století, který ale posléze spojil svůj život s Benátkami a tamním slavným chrámem svatého Marka, kde byl jmenován kapelníkem. Adrian Willaert je tak označován za zakladatele benátského stylu. Méně kontrapunktického přediva, více zpěvných melodií, dvojzborová technika. Tak jsou charakterizovány Willaertovy kompozice. Jednu z nich, kancónu pro soprán a doprovod, nám zaspívá belgická mezzosopranistka Katelijn van Lethem z členy souboru Romanesque.

Nemusí to snad ale zároveň nutně znamenat přehlížení stovek nahrávek, které byly pořízeny před touto mohutnou vlnou zájmu o historicky poučenou interpretaci. I mezi těmito staršími nahrávkami najdeme kvalitní snímky špičkových umělců a jeden z nich je teď připraven. Poslechněme si, jak nádherně se proplétají housle Josefa Suka a Henrika Scheringa v houslovém dvojkoncertu D-moll Johanna Sebastiana Bacha. Takto společně zahráli druhou větu, a to na Pražském jaru 1972, za doprovodu Českého komorního orchestru s Josefem Blachem.

Ze salzburského období mladého Wolfganga Amadea Mozarta vybíráme teď první větu ze symfonie číslo 28 C-dur, psanou pro dva hoboje, dva lesní rohy, dvě trubky a smyčce. Rozkošné tóny pravděpodobně 17-letého génia hraje The English Concert zařízení Trevora Pinnocka.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Nino Rota, svita z filmu Vojna a mír. Filharmonický orchestr řídí Gianluigi Gelmetti.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: A nyní skutečná rarita, hned z několika pohledů. Jedna z nejstarších nám známých žen skladatelek, nadto významná šlechtična, Markéta Rakouská, Margaret Dotrich, jedna z nejschopnějších žen rodu Habsburků, dcera pozdějšího císaře Maximiliána Habsburského, s níž míříme na konec 15. století a do prvních desetiletí století 16. Ač třikrát provdána, většinu života prožila sama. Poprvé ovdověla v 18, podruhé ve 24, nakonec vládla jako regentka v Nizozemí a vychovávala děti svého zesnulého bratra Filipa Sličného a jeho ženy Johany Šílené. Přes komplikovaný život a řadu osobních tragédií se Markéta Rakouská živě zajímala o umění, včetně hudby, a dokonce je autorkou několika děl. Například toto jsou její tance, dance. Zpívají a hrají členové souboru Klemenčič Consort.

Hector Berlioz, Le Spectre de la Rose, píseň z cyklu Letní noci, opus 7. Zpívá Jesse Norman, londýnský symfonický orchestr řídí Sir Colin Davis.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Benedetto Marcello, Vage Calme d'Amor, dueto pro soprán, kontratenor a instrumentální doprovod. Zpívají Rosana Bertini a Claudio Cavina, hraje soubor La Veneziana.

0: Rondo je forma, v níž se hudba několikanásobně vrací k hlavnímu tématu a střídá ho s dalšími hudebními myšlenkami. Téma tedy působí jako jakýsi refrén. Hra s posluchačem spočívá v tom, že skladatel návraty hlavního tématu různě oddaluje či zkracuje a tak uspokojuje či napíná naše očekávání. Rondo často najdeme v závěrečných větách sonát, symfonií nebo jako samostatnou skladbu.
1: Druhý z pěti Beethovenových klavírních koncertů byl ve skutečnosti zkomponován jako první v pořadí. To až pozdější vydání přineslo dodnes užívané pořadové číslo 2. Sám skladatel o něm neměl to nejlepší mínění, když psal vydavateli Hofmeistrovi, že zatímco za symfonii, septet a sonátu chce 20 dukátů, tento koncert stojí 10. Ale i hned přidal ujištění, že si jeho vydáním samozřejmě Hofmeister neudělá žádnou ostudu. Faktem je, že jde o mladistvé dílo 25-letého Beethovena, o jeho nejmozartovštější koncert, ale to přece vůbec není na škodu, naopak. Poslechněme si jiskřivé rondo v 6-osminovém rytmu, v jehož tématu někteří slyší kukačku. Máme tu výtečnou nahrávku amerického pianisty Stevena Labina, Akademie staré hudby a Christophera Hogwooda.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Jedním z mnoha skladatelů, kteří byli uchváceni géniem fenomenálního Nicola Paganiniho, byl i Franz Liszt, což se promítlo i do klavírního cyklu 6 velkých etýd podle Paganiniho. Každá zpracovává jiné Paganiniho téma a jedná se o brilantní a mimořádně náročné klavírní kusy. Liszt cyklus věnoval Kláře Schumannové a my si teď v interpretaci maďarského pianisty Jené Jandóa poslechneme etídu číslo 3, zpracovávající slavný motiv třetí věty Paganiniho druhého houslového koncertu La Campanella, zvoneček.

Mozartovi bylo 29 let, když ve Vídni u klavíru sám premiéroval svůj 20. klavírní koncert D-moll. Mimochodem jeden z pouhých dvou klavírních koncertů, které Mozart vepsal do mollové tóniny. Koncert celý byl Wolfgangovu otci, který tou dobou syna navštívil, měl ho velmi rád mladý Ludwig van Beethoven a mezi mnohými dalšími třeba i Josef Stalin. My si poslechneme líbeznou druhou větu, romanci, již svěžím melodickým nápadem otevírá solový klavír a uslyšíme to z vynikající nahrávky singapurského rodáka, britského klavíristy Melvina Tana, London Classical Players a Sira Rogera Norringtona.

Ačkoliv se Johann Josef Fuchs sám považoval více za teoretika a pedagoga než za komponistu, je jeho skladatelský odkaz obsáhlý. Uspořádal ho mimochodem tentýž Ludwig Kechel, který je autorem katalogu Mozartových děl. U Fuchse jich napočítal asi 400. Z díla císařského dvorního kapelníka a také třeba kapelníka katedrály svatého Štěpána ve Vídni si poslechneme mariánský chvalospěv Ave Regina Celorum. Zpívá nizozemská sopranistka Mieke van der Sluis, hraje soubor Armonico Tributo Austria.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Německý barokní mistr Georg Philipp Telemann byl ve své době mnohem slavnější než jeho současník Johann Sebastian Bach. Dnes se to zdá téměř neuvěřitelné, ale je to tak. A zase Bach jakoby dnes zcela zastěňoval Telemana, což je ale škoda. V Telemanově hudbě je skryto nekonečné množství půvabů. Poslechněme si teď jako důkaz třeba finální větu Telemanova violového koncertu G-dur. Hrají Florian Deutter a muzika Antiqua Köln. Provedení řídí Reinhard Gebl.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Teď nás čeká Paul Hindemith a jeho dobře temperovaný ragtime, propojující jazz a baroko. BBC Philharmonic diriguje Jan Pascal Tortelier.

Ludwig van Beethoven, symfonie číslo 1 a její finální věta. Na autentické nástroje hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Johannes Brahms, finální věta ze symfonie číslo 4 E-moll opus 98. Vídeňské filharmoniky řídí Leonard Bernstein.

I mezi starými mistry před 4-5 staletími byli tací, kteří se vymykali běžné hudební produkci té doby. Tak například takový Carlo Gesualdo z Venosi, šlechtic, vzdělanec a nadšený hudebník, který svůj temperament promítl i do madrigalů, které s takovou vášní komponoval. Je v nich na 16. století nezvykle mnoho disharmonií, disonancí, chromatiky i emocí. Gesualdovi současníci byli až šokováni jeho hudebním rukopisem. My jsme jim stále znovu fascinováni, stejně jako byl třeba Igor Stravinský. Poslechněme si milostný madrigal Carla Gesualda Donna se manči dete z roku 1595 v podání souboru Delicie Musicae a čembalistky Carmen Leoni.

pražskému rodákovi Antonínu Reichovi bylo 33, když ve Vídni zkomponoval pozoruhodný soubor 630 fug pro klavír. Na svou dobu velmi odvážné fugy, opouštějící leckterá dříve platící pravidla, přispěla velkou měrou k jeho slávě. Pomohli skladateli i k pozdějšímu místu na pařížské konzervatoři, již posléze dokonce řídil. Mezi těmi 630 fugami jsou témata Reichova, ale i témata jiných skladatelů, která Reicha mistrovsky zpracoval. Takto například do fugy F-moll téma Josefa Haydna. Hraje Milan Langer.

Arpeggio je akord zahraný tak, že jeho tóny nezazní současně, ale postupně, od nejhlubšího k nejvyššímu nebo naopak. Český výraz pro arpeggio je rozložený akord. Je to prostředek, který nejlépe sluší harfě, třeba na začátku mé vlasti, anebo klavíru. Claude Debussy, arabeska číslo 1 pro klavír, hraje Ilja Hurník.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Z díla známého českého šlechtice období renesance Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, jednoho z 21 českých stavů popravených v červnu 1621 na Staroměstském náměstí v Praze, znají milovníci literatury a dalekých cest bez pochyby jeho cestopis Putování aneb cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země svaté, země judské a dále do Egypta. V němž popisuje svou pouť do Jeruzaléma, a který dedikoval císaři. A hudebníci, milovníci renesanční hudby, ty pak asi vědí, že Krištof Haran zanechal 7 děl, jen 3 kompletní, a za nejstarší z nich je považováno šestihlasé moteto na text Žalmu 125 Qui confidunt in domino, kdo důvěřují pánu, podobní jsou hoře Sion, jež stojí na věky. Moteto bylo vydáno v rámci Harantova zmíněného cestopisu v roce 1608. Skladbu měl údajně zkomponovat právě během svého pobytu v Jeruzalémě v klášteře svatého Salvátora. Zpívá duo Dena Cantitans, hraje kapela Rudolfína, řídí Petr Daněk.

0: Basso continuo je skupina nástrojů v rámci barokního ansámblu, která se stará o basovou linku a současně o harmonický základ skladby. Nástrojové obsazení je variabilní, ale typicky jde o violončelo a kontrabas spolu s čembalem nebo malými varhanami. Basso continuo je tedy harmonický a také rytmický fundament pro práci melodických nástrojů nebo zpěvních hlasů.
1: Je cosi zvláštního na anglickém baroku. Ucho, vycvičené na barokní repertoár, už rozezná niance mezi barokními mistry německými, italskými, francouzskými a Henrym Purcellem, který je řazen nejen mezi největší barokní skladatele Anglie, ale k největším anglickým skladatelům všech dob. Za pouhých 630 let života zkomponoval přes 500 děl, včetně opery Dido a Aeneas, různých divadelních hudeb, duchovních děl i světských dvorských písní. A člověk vždy musí žasnout, k jakému mistrovství se za tak krátký život dopracoval. Tak žasněme. Purcellova Čakona pro smyčcový orchestr a basso continuo G-moll. Orpheus Chamber Orchestra.

mimořádném nadání, nevyčerpatelné invenci a svěžích nápadech by jistě populární i klasickou hudbu ještě o mnohé obohatil. Ve 20. letech chrlil jeden písňový, respektive muzikálový hit za druhým. Ale také napsal dodnes obdivovaná, řekněme vážnější díla. Rapsodii v modrém, klavírní koncert F-dur, Američana v Paříži, ve 30. letech pak operu Porgy a Bess, doceněnou až po Gershwinově smrti v roce 1937. My si teď právě z těch let 20. vybereme jedno ze tří preludií pro klavír, nebo také jazzových preludií. Bude to číslo 2, a to v podání Emila Leichnera.

Ludwig van Beethoven, třetí věta koncertu pro housle a orchestr D-dur opus 61. Hraje Itzhak Perlman, berlínské filharmoniky řídí Daniel Barenboim.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Dva členové Národního divadla, Emil Bolek a Bohuš Machník, hráli ve slovenské operetě role dvou sluhů. Měli se na scéně sejít a v dialogu pomlouvat své pány. Sešli se tedy, ale nějak jim ta slovíčka vypadla z paměti. A tak chvíli nehnutě stáli, pobízeli očima jeden druhého k mluvení a čekali, kdo začne. Když byla pauza už příliš dlouhá, povídá Machník Bolkovi: tak čo? Bolek chvíli uvažoval a pak odpověděl: tak nič. A svorně odešli ze scény. To byl citát z knížky Bohumila Bezoušky, která je plná nádherných historek z divadelního zákulisí. V politice se ty důležité věci odehrávají zásadně v zákulisí, kdežto při tom divadle, co naši čelní představitelé předvádějí na veřejnosti, se člověk často od srdce zasměje. Tak jsou dnes rozděleny role v tom světě, co znamená prkno. V divadle se ovšem to hlavní musí odehrát na jevišti. Je zvláštní, jak často se tato samozřejmost opomíjí. Existuje soudobá opera, která se odehrává v době napoleonských válek. Autor byl veden ušlechtilou snahou ušetřit peníze za inscenaci a tak se skoro celé drama odehrává mimo zraky diváků. Některý z hrdinů vždy vběhne na pódium a vzrušeným hlasem zapěje, že se právě vrací z krvavé bitvy, která skončila hrdinným vítězstvím, ale hejtman byl zraněn. V další scéně vidíme vojevůdce, jak stojí zády k hledišti a z pahorku velí virtuálním vojskům. Tak tohle se v opeře nesmí. Opera musí být podívaná. V Donu Giovannim se Komtur musí zjevit obklopen pekelným ohněm a dýmem, Siegfried musí bojovat s opravdovým drakem a Ašrovic dům se v závěru Glasovy opery musí sesypat na hromadu. Inscenátoři a scénografové jsou povinni nám tuto podívanou dopřát. Na jevišti se dnes odehrává lecos. Nikdy nezapomenu na šok, který jsem zažil, když se před lety ve Zlaté kapličce zvedla opona na premiéře Gunodova Romea a Julie a objevila se odporná garáž, ozbrojení mafiáni na nás mířili samopaly a jakýsi dozorce nám svítil reflektorem do očí. Ocenil jsem tehdejší Bednárikův počin, protože se mu podařilo publikum šokovat a umění to má čas od času udělat. Od té doby se o podobný přístup jiní inscenátoři pokusili ještě několikrát, ale to už byla vždycky nuda. A ta do divadla nepatří.

Rád bych však dnes předvedl několik zákulisních příkladů, jejichž úkolem je zvýšení atraktivity díla a nejen divadelního. Už v renesanci skladatelé věděli, že lze dosáhnout skvělého zvukového efektu, když velkému sboru na pódiu odpovídá druhý sbor někde na balkóně nebo v zákulisí.

Sbory za scénou jsou však především doménou opery. Ve Smetanových Dvou vdovách se za scénou pěje v podstatě ústřední árie opery, Když zavítá máj. Operní pěvci, kterým je tak blízký audiovizuální přístup k umění, se při vrcholném okamžiku opery nemohou patřičně prezentovat a ukryti v zaprášeném zákulisí rozdávají lidem radost, aniž by z toho cokoliv měli.

Ve Verdiho Trubadurovi zní spoza kulis smutečný sbor, který oplakává Manrika, ač ten je zatím ještě naživu. Duševně se ovšem připravuje na svou popravu, což provází srdcerivným štkaním, ovšemže též za scénou. Na jevišti naopak vidíme zoufalou Leonoru, která odsouzence miluje a svou snahu osvobodit ho posléze zaplatí životem. Do dalších podrobností libreta bych se ovšem nepouštěl, protože, jak jsem zjistil, nejsou zcela srozumitelné ani skutečným operním odborníkům.

Hudební složku umístěnou mimo zraky diváků rád používal Gustav Mahler. Ve 2. a 8. symfonii pracuje s celým dechovým souborem umístěným mimo pódium. Ve 3. symfonii zní dlouhé křídlovkové solo, které se obvykle hraje ve foajéru koncertní síně a do sálu proniká otevřenými dveřmi. Kolega, pan doktor Vítek, prý zažil, že se místo křídlovkového sóla z předsálí ozval mocný hlas vrátného. Pane, tady nemůžete hrát na tu trubku, v sále je koncert.

Snad si mohu zas po nějaké době dovolit sáhnout do rodinných zásob. Poslední věta symfoniety Ilji Hurníka líčí poněkud melancholickou vzpomínku na ty časy, kdy se českou krajinou ozývaly z dálky sladké melodie venkovských dechovek. Ale protože můj otec má odjakživa dosti blízký vztah k tragičnu všeho druhu, nechává dechovku umístěnou v zákulisí každou chvilku převálcovat výhružnými pasážemi smyčců, jako by český venkov měla postihnout ničivá seismická vlna nebo něco takového. Ale jelikož skladba končí vcelku smířlivě, nezdá se, že by nám autor chtěl naznačit, že by bylo dobré podnikat nějaká preventivní opatření. Ostatně i dnešní přehlídka hudebních skladeb vede k optimistickému, potěšujícímu závěru. Zvukový prostředek, který by mohl svádět k laciné efektnosti, užívají skladatelé téměř výhradně k tomu, aby nám něco naznačili, něco sdělili.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Srdečně vás vítám, milí posluchači, na naší pouti světem hudby. Jmenuji se Bohuslav Vítek a těším se na náš společný poslech jednoho ze základních děl českého repertoáru. Oratorium Antonína Dvořáka, Svatá Ludmila. Dále nás čekají skladby Ludwiga van Beethovena, Friderika Chopina, Dmitrije Šostakoviče, Johanna Sebastiana Bacha, Bély Bartóka a Gustava Mahlera. Ještě dříve, než zazní první tóny Dvořákovy Svaté Ludmily, pozdraví nás Ludwig van Beethoven. Z jeho poměrně štědré nabídky jeho orchestrálních předeher vybíráme Krále Štěpána. Je součástí hudby ke stejnojmenné hře k otevření nového divadla v Pešti, tedy dnešní Budapešti. Věřím, že tato předehra bude ideálním vstupem pro náš další poslech. Hrají vídejší filharmonikové, řídí Claudio Abbado.

Naše další nahlédnutí do světa hudby otevřela předehra Ludvíka van Beethovena Král Štěpán v provedení vídeňských filharmoniků pod taktovkou Claudia Abáda. A ještě dříve, než se rozezní velké Dvořákovo oratorium, nás Marta Archerič potěší barkarolou Friderika Chopina.

A nás už nyní, milí posluchači, čekají první tóny oratoria Antonína Dvořáka Svatá Ludmila. Jeho provedení je vždy mimořádnou událostí, vzhledem k jeho rozsahu, ale i umělecké, i provozovací náročnosti. Má rovněž svou významnou historii. Dvořák Ludmilu komponoval pro Anglii na základě dosavadních tamnějších úspěchů. První provedení v Leedsu pod jeho taktovkou 15. října 1886 bylo monumentální a posluchači připravili všem účinkujícím obrovské ovace. Postupně však toto dílo, v neposlední řadě asi i díky ve světě méně známému námětu, ztrácelo svou pozici, samozřejmě ovšem s výjimkou českého hudebního zázemí. Uslyšíme starší, ale dodnes navzdory snímkům novějším, jedinečnou nahrávku. V titulní roli účinkuje Eva Zikmundová, v roli jejího manžela Bořivoje Beno Blachut. Part kněze Ivana, který přináší do Čech křesťanství, zpívá Richard Novák. V roli Svatavy uslyšíme Věru Soukupovou a jako mladého rolníka Vladimíra Krejčíka. Dále účinkuje Pražský filharmonický sbor a symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Sbormistrem je Josef Veselka. Provedení řídí Václav Smetáček. Rozsáhlé dílo je rozděleno do tří aktů. První se odehrává ještě v době pohanské v Ludmilině hradě na Mělníku. Průběh starých obřadů a zvyklostí je ostře přerušen knězem Ivanem, který zavrhne dosavadní myšlení nevědomých a vyzývá k víře v jednoho Boha. Síla jeho osobnosti a učení zaujme mladičkou Ludmilu natolik, že v druhém díle Ivana navštíví jeho sluhy v hlubokých berounských lesích. Tam se také setkává s knížetem Bořivojem. Mezi oběma mladými lidmi vzniká milostný vztah, posílen touhou přijmout víru Ivanovu. A třetí díl se odehrává na Velehradě, kde Ludmila a Bořivoj a s nimi symbolicky celý český národ přijímají za zvuků starodávné písně Hospodine pomilujny křest svatý. Zaposlouchejme se tedy do hudby znázorňující pohanský dálnověk. Dvořákova Svatá Ludmila začíná.

0: slavnostním Kyrie eleison a závěrečným Amen vrcholí oratorium Antonína Dvořáka svatá Ludmila. Ve skvělém dokumentu umění dirigenta Václava Smetáčka učinkovali pěvci Eva Zikmundová v titulní roli, Beno Blachut jako kníže Bořivoj, Richard Novák jako kněz Ivan, Věra Soukupová v roli Svatavy a Vladimír Krejčík v roli mladého rolníka. Pražský filharmonický sbor, jehož part nastudoval Josef Veselka a symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Václav Smetáček.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Vaším průvodcem hudebním světem je stále Bohuslav Vítek. Po velkolepém posluchačsky nesmírně působivém díle, jakým monumentální Dvořákova svatá Ludmila nesporně je, prožijeme nyní velký kontrast. Komorní zvuk violy a klavíru přináší naprosto odlišnou náladu, příznačnou, svou vážnou, ale i dramatickou výpovědí. Violová sonata je vůbec posledním dílem Dmitrije Šostakoviče a nejednou nám svým meditačním charakterem připomíná epizody jeho mnohdy složité životní cesty. Zahraje nám i violistka světového jména, Tabea Zimmermann, a klavirista Hartmut Hölle.

Sonáta pro violu a klavír, která právě dozněla, je vůbec posledním dílem Dmitrije Šostakoviče. Hráli Tabea Zimmermann a Hartmut Hill.

Meditační náladu hudby Šostakoviče nyní vystřídá radostný a optimistický tep hudby mistra světového baroka Johanna Sebastiana Bacha. Londýnský ansámbl autentických nástrojů The English Concert nám se svým uměleckým šéfem a zároveň i čembalistou Trevorem Pinnockem zahraje koncert pro čembalo, smyčce a basso continuo F-moll. Jeho střední pomalá věta se zařadila do rodiny stále oblíbených světových invencí.

0: Dozněl cembalový koncert F-moll Johanna Sebastiana Bacha. Hrál soubor The English Concert. Solistou a uměleckým vedoucím byl Trevor Pinnock.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Přiznám se vám, milí posluchači, že vždy při poslechu sonáty pro dva klavíry a bicí nástroje jsem velice zaujat hudbou jejího autora, Bély Bartóka. Je strhující svým rytmem a mnohdy razantním až syrovým výrazem, tolik typickým pro styl Barbaro v době mezi první a druhou světovou válkou. Sonáta vznikla v roce 1939 na objednávku Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu. Dnes s námi zahrají na klavíry sestry Katia a Marie Labékeovi. Part bicích nástrojů je velmi bohatý, vyžaduje tympány, xylofon, velký a malý buben, čineli, triangle a tamtam. Vyžaduje tedy dva hráče. Budou jimi Jean-Pierre II. A Silvio Gualda.

Sonáta pro dva klavíry a bicí nástroje Bély Bartóka dospěla k svému závěru. Hrály sestry Katia a Maria Labajkeovi klavíry a Jean-Pierre II. A Silvio Gualda bicí nástroje. Nechme se nyní unášet citově hlubokou hudbou Gustava Mahlera. K jeho liricky zasněným, avšak i vzrušivým pasážím patří jeho adagietto pro smyčce a harfu, původní čtvrtá věta páté symfonie. Pražskou komorní filharmonii, dnešní Prague Filharmonia PKO, řídí Jiří Bělohlávek.

Mahlerovo adagietto, čtvrtá věta páté symfonie, zmizela v dáli a v nekonečnosti. Nevšak z naší paměti a rádi se k ní čas od času vracíme. Prague Philharmonia PKO řídil její zakladatel a někdejší šéf Jiří Bělohlávek.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu stanice D-dur. Moje jméno je Krištof Spirit a budu vaším průvodcem ve světě klasické hudby v následujících 4 hodinách. Dnes vybírám díla Wolfganga Amadea Mozarta, Roberta Schumana, Karla Filipa Emanuela Bacha, Richarda Strause, Felixe Mendelssohna Bartoldiho, Francesca Geminianiho, Ference Lista nebo Gabriela Forého. V úvodu budeme poslouchat hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Na konci roku 1771, těsně po svých 16. narozeninách, se vrátil Mozart z italského turné a zkomponoval záhy 3 divertimenta pro smyčcové nástroje. Možná právě název divertimento předurčil, že se dodnes tato díla nehrají v kvartetní, ale v orchestrální podobě. Divertimento D-dur nám zahraje Freiburský barokní orchestr, řídí Petra Müllejanz.

Doznělo divertimento pro smyčcové nástroje D-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Freiburský barokní orchestr řídila Petra Millejans. Od dob kanadského pianisty Glena Goulda se neobjevil klavírista, který by se zaměřil na interpretaci Bacha na moderní koncertní křídlo takovou měrou, jako jeho krajanka Angela Hewitt. Ta je momentálně skutečným ambasadorem hry Bacha na moderní klavír. Nevěnuje se pochopitelně jen Bachovi, ale i dalším autorům. Pravidelně interpretuje hudbu Mozarta, Beethovena nebo Roberta Schumana. A právě v jejím podání teď zazní sonáta číslo 2 G-moll Roberta Schumana.

0: To byla sonáta pro klavír číslo 2 G-moll Roberta Schumana v podání kanadské klavíristky Angely Hewitt.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve skladatelském odkazu Karla Filipa Emanuela Bacha nalezneme dva hobojové koncerty. Oba z roku 1765. Je pravděpodobné, že byly původně zamýšleny jako čembalové koncerty, ale právě v roce 1765 už hotovou hudbu upravil pro slavného německého hobojistu Johanna Christiana Fischera. Koncert v tónině S-dur zahrají Xenia Leffler a Akademie staré hudby Berlín.

Hoboistka Xenia Leffler a Akademie staré hudby Berlín dohráli koncert pro hoboj, smyčce a basso continuo S-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Řídil Georg Kalweit. V roce 1924 při příležitosti oslavy 60. narozenin Richarda Strause požádal sbormistr vídeňské Schubertovy společnosti o slavence o nové dílo pro jejich mužský sbor. Strauss vyhověl a vzniklo čtyřvěté dílo pro mužský sbor s doprovodem orchestru s názvem Die Tageszeiten, tedy Denní doby. Verše pocházejí ze sbírky Písně tuláků, tehdy populárního romantického básníka Josefa Eichendorfa.

0: Poslouchali jsme Denní doby, cyklus písní pro mužský sbor a orchestr Richarda Strause. Zpíval berlínský sbor Ernsta Zenfa, hrála Drážďanská filharmonie, řídil Michel Plasson.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Podobně jako Wolfgang Amadeus Mozart byl i Felix Mendelssohn Bartholdy zázračným dítětem. Uslyšíme jeho vůbec první tiskem vydané dílo, klavírní kvartet číslo 1 C mol, opus 1. Zkomponoval ho ve svých 13 letech. Hraje Bartholdy pianou kvartet.

Bartoldy pěnou kvartet dohrál klavírní kvartet číslo 1 G-moll Felixe Mendelssohna Bartoldyho. Stále je s vámi, milí přátelé, stanice D-dur. Jejím vysíláním vás provází Krištof Spirit. V čase se teď posouváme hluboko do minulosti, na samý začátek 17. století. Čeká nás hudba Giacoma Carissimiho, kapelníka chrámu svatého Apolináře v Římě. 6 motet pro 3 hlasy a basso continuo uslyšíme v podání souboru Consortium Carissimi, který řídí Vittorio Zanon.